0: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
1: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km v hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
0: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
2: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologií pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
0: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Mám naději, že uslyšíš.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Zase vidím za soumraku, na pozadí šedejch mraků, mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů,

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
2: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
3: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř beze ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku, mají na nás pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartůňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Mananchayu Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
1: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
0: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
2: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologií pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
0: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
2: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
3: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř bez ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je napováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají na nás pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartůňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Mananchayu Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu
2: a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km v hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
1: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
3: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologii pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
1: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, přeji hezké sobotní ráno, máme tady 4. červenec, zdraví vás Adam Kořica a teď už posílám Jirku Korna písničku Jednou hůř, jednou líp.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Tempu z Rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli skupina Olympic a jejich Dynamit, písnička z filmu Metráček. Takhle bude znít naše letní kino.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Skladby z lesa, ty nabídnu v rámci naší první ranní sobotní hudební dvojce. Můžeme se těšit na skupinu Katapult, písničku Lesní manekín a více prozradím po půl sedmé. Čím se liší zoologická zahrada v Singapuru od zoo v České republice? Vícestovatel Jirka Kolbaba a rád se s námi o své zkušenosti podělí o půl druhé. Pavel Landovský s úsměvem zazpomíná na odposlouchávání prezidenta Havla na Hrádečku. Více nabídneme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly po 16. hodině. Teď už letní kino, Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dynamit. Přeji dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

Dobré ráno z Rádia Český Impuls, sobota, 4. červenec, do půl sedmé ještě určitě Saxana Petry Černocké, písnička z pohádky filmu, chcete-li, Dívka na koštěti. Kolem práce v domácnosti panují různé předsudky. Každá rodina je přitom jedinečná. No a my v rámci víkendového hlasování Rádia Český Impuls zjišťujeme, kdo pracuje víc v domácnosti. Zdali pak muži a nebo ženy. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na Facebooku www.facebook.com/impuls a nebo mi napište zprávu na náš WhatsApp, číslo je 734 787 981.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé další muzika let 60. až 80. La Bamba Josefa Laufera, také Pavel Novák, skladba Nádherná láska. Zešel nejdřív ale Hurikán Dalibora Jandy. Teď už se dozvíme, jaká nás čeká sobota zatem 4. července v rámci počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Puls, rádio pro radost ze života. Sobota, 4. červenec, máme po půl sedmé. Doufám, že si užíváte víkendové ráno. Na řadě je teď naše první hudební dvojice a ta nám nabídne písničky z lesa. Uslyšíme skupinu Katapult. Olda Říha zaspívá skladbu Lesní manekýn. A pak nás také nemine Helena Vondráčková, nahrávka Mám ráda cestu lesní. Přeji pohodový poslech a taky ničím nerušené víkendové ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 4. červenec, blíží se 7. hodina. Do zpráv celou, do přehledu novinek z domova, ze světa i ze sportu ještě určitě Hana Zagorová a její počítadlo lásky. Mě zajímá, jaké teď máte sobotní ráno, do jakého dne jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím SMS zprávy. Číslo je stejné, 734 787 981. Napište mi a zavysílejte si i vy společně se mnou tady na rádiu Český Impuls. Těším se na naši spolupráci.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno, začínáme krátkou tragickou aktualitou. Na řeckém ostrově Rodos tragicky zahynul 19-letý Čech. Včera kolem poledného v pobřežní obci Afantu na severovýchodě ostrova srazil osobním autem místní řidič. Mladík šel v tu chvíli zřejmě po silnici pěšky a střet bohužel nepřežil. Řecká policie řidiče na místě zadržela a podle místních médií ho teď plánuje obvinit. Máme tu komplikaci v pražské dopravě. Ode dneška až do pátku nepojede metro na lince C v celém centru města. Kvůli modernizaci zabezpečovacího systému je úplně zavřený úsek mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Místo metra musíte naskočit do náhradních autobusů XC, které kopírují trasu podzemky, a jako posilu dopravní podnik prodloužil tramvajovou linku číslo 2 z Petřin až na Pankrác. Dopraváci tuhle obří opravu záměrně naplánovali na začátek prázdnin, kdy lidé odjíždějí na dovolené a chaty, takže je v metru nejmenší nával. Na státní svátek 5. července, kdy slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, zůstanou obchody v Česku otevřené. Stejně tak v pondělí na den upálení mistra Jana Husa. Přestože zákon z roku 2016 nařizuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních o vybraných svátcích zavřít, na tento konkrétní den se zákaz nevztahuje. Nakoupit si tak lidé mohou zcela bez omezení. Stejná situace letos čeká i sousední Slovensko, kde sice tento svátek slaví také, ale tamní nový konsolidační balíček počet dní s povinně zavřenými obchody omezil, takže i u našich východních sousedů zůstane otevřeno. V Česku na dodržování otevírací doby během svátků dlouhodobě dohlíží Česká obchodní inspekce. Začínají dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Jde o tradiční akci v době, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek Impulsu řekl, že letošní ročník je zaměřený na lékaře a zdravotní personál.
2: Spojení této akce, respektive té pouti lékařů a zdravotních sester se slavností svatých Cyrila a Metoděje, v sobě nese i takový symbolický význam, propojuje totiž duchovní odkaz našich patronů s posláním zdravotníků, kteří dnes pokračují ve službě člověku v jeho zranitelnosti.
1: Vrcholem akce je podle Kořenka večerní modlitba za vlast. Následně začne na nádvoří před bazilikou ve Velehradě benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Na něm vystoupí i hudební těleso složené ze zdravotníků z Česka a Slovenska. Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, ojediněle se k večeru objeví déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:04 pokračuje vysílání s Adamem Kuřicou Víkend pro radost ze života tady na rádiu Český impuls. Sobota, 4. červenec, přeji pohodové vstávání a teď už ráno Marcely Holanové.

0: Za minutu 7:45 Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, sobota, 4. červenec. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Ostatně, do jakého rána jste se probudili? Mi můžete napsat na náš WhatsApp, případně poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981. Sbírám zprávy ohledně vašeho počasí.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Ladislav Štajdl, písnička Ospalé ráno. Tuto muziku nabídne naše sobotní ranní impulzovec Krabička. Více prozradí zpěvák Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. A také nás čeká rekapitulace hudebního kalendáře. Tento týden jsme se zaměřili na písničku S nebývalou ochotou Marty Kubišové. Více uslyšíme v 7 hodin a 50 minut. 7:45, sobota, 4. červenec, víkend pro radost ze života. A teď už letní kino, Včelka Mája Karla Gotta ze stejnojmenné pohádky. Přeji pohodový poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

Za 9 minut půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Koukám, že nás ze Slovinska z dovolené zdraví pan Zbyněk, který se hlásí z Ukance, což je vesnice v občině Bohyní v Triglavském národním parku. Teď koukám na fotky, to tam musí být opravdu krásné. Pane Zbyňku, děkuji za zprávu. V Ukanci je jasno 11 stupňů. Ještě mrkneme i na náš WhatsApp, který funguje na čísle 734-787. Stejně jako naše SMS brána, koukám, že na WhatsAppu ještě nic nepřišlo. Takže určitě nám můžete napsat, do jakého sobotního rána jste se probudili. Sobota, 4. červenec, zavysílejte si i vy tady na rádiu Český impuls. Máme víkend pro radost ze života a já už pouštím další muziku let 60. až 80. Skupina Olympic, skladba Bonsoir, Mademoiselle Paris. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po půl osmé, přeji hezké ráno, sobota, 4. červenec, z Mětěši pod Řípem nás pozdravuje milá paní Dáša, která hlásí 13 stupňů a přeje všem posluchačům a posluchačkám krásnou sobotu. Hezké sobotní ráno i vám, paní Dášo, a další zprávy ohledně počasí samozřejmě sbírám na čísle 734-787-981. Můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Dnešní den nabídne takřka úplně vše. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno. Během dne od severozápadu budou přibývat mraky a večer v Čechách ojediněle se objeví déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Takže bych řekl, že příjemný letní den. Máme 3 minuty po půl osmé. Teď už duet v tom z filmu Jak básníkům chutná život, Iveta Bartošová a Karel Černoch.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 4. července, přeji dobré ráno, na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní hlavně tedy skladatele Ladislava Štajdla, který ale samozřejmě uměl i zpívat a naspíval pár velkých věcí v rámci muziky 60. až 80. Čeká nás písnička Ospalé ráno, ale který hit napsal Ladislav Štajdl Daliborovi Jandovi, to uslyšíme právě teď, máme za 3:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pokud vím, Ladislav Štajdl zpíval jen občas. Byl to především vynikající kapelník a výborný skladatel. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl od něj písní několik a jedna z nich byl velký hit Oheň, voda, vítr. Když už ale něco naspíval sám, byl to většinou hit. Já jsem měl rád dvě jeho písničky, Mžíti do vlasů a Ospalé ráno. Tu druhou vám teď pustím. Byl to jeden z největších hitů roku 1979 a je na něm vidět, že Štajdl měl obrovský smysl pro romantiku.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Telegram s adresou Svět.

0: 4 minuty po 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 4. červenec, přeji dobré ráno, na řadě teď repríza našeho hudebního kalendáře. V 60. letech, prosím vás, Marta Kubišová naspívala jednu až roztomile rozpustilou písničku. Zazpomíná na to s naším expertem na českou muziku let 60. až 80. kolegou Zdeňkem Sekaninou. Máme za 10 minut 8.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Paní Kubišová, vzpomenete si, kdy jste naspívala písničku s nebývalou ochotou?
3: To si myslím tu, že jsem naspívala dávno, dávno, někdy v 66-67 a režisér Jaromír Vašta ji zařadil do toho Vysílá studio A, nebo tak nějak se to jmenovalo, a tam jsem ji zpívala v takovým kočáru taženým koním.
2: A to byl jako videoklip?
3: Tehdy žádný video nebyly. Bylo to pro televizní stvárnění té písničky, no.
2: Já pokaždé, když tu písničku slyším, říkám si, že ten text pana Eduarda Krečmara je na vás, jak to říct, takový až moc rozpustilý.
3: To víte, tehdy jsem si mohla dovolit zpívat takový trošku jako jemný nebo něžný nebo roztomilý texty. Ještě v tu dobu mě lidi považovali za stejně starou, jako je Helena Vašek, takže to šlo, ale já jsem byla přitom o 4 nebo o 5 let starší než oni. Takže ještě to šlo, ale pak už jako bylo, pak už to drhlo, no, když mi přišel nějaký text takovej.
2: Tak prostě všechno má svůj čas a svůj prostor. S odkazem na český název téhle převzaté zahraniční písničky se zeptám, zneužil někdy někdo v životě třeba vaší nebývalou ochotu pomoci?
3: To už si nepamatuju. No samozřejmě, že takový případy v životě člověka přepadnou a že se to stane, já myslím, každému, že potom si řekne, že jsem si tu ruku prostě radši ne tohle.
2: Tak už vás nebudu dál trápit. Raději si tuhle písničku Johna Francise Shredda a Michaela Edwina Hawkera s českým textem Eduarda Krečmara pustíme tady na Českém Impulzu určitě s nebývalou ochotou.

0: rychle hraje Český impuls. Zacáno,
1: v knihách vázaný v kůži. Zacáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Extrémní tropy posledních týdnů rozpoutaly v obchodech doslova nákupní šílenství. Češi brali útokem všechno, co chladí nebo souvisí s vodou. Podle prodejců vystřelili hlavně prodeje plavek, bod do vody a potápěčského vybavení. Úplným hitem ale byly paddleboardy. Jejichž prodej na přelomu června a července vyskočil o více než polovinu. Naopak stany kvůli nesnesitelnému horku těžce stagnují. Lidi totiž raději utíkají do hor nebo kempování v tomhle pařáku vzdávají. Skokanem sezóny jsou tak outdoorové klimaty a ventilátory a z turistiky boduje hlavně horolezecké vybavení, kde prodeje přilep vyletěly skoro na dvojnásobek. Přezdívka montovna uráží české automobilky. Jejich zástupci si myslí, že průmysl zaměstnávající 500 000 Čechů dostal tuhle přezdívku naprosto neprávem. Prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Ján rádiu Impuls řekl, že bychom z tuzemských výrobků dokázali složit celé auto.
3: Vyrábí tady všechno od motorů, převodovek, sedaček, světelné techniky, skel, karosérií, prostě každý díl, který je v autě potřeba, se v České republice vyrábí.
2: České továrny dováží své díly i do zahraničí. Odebírají je od nich značky jako Mercedes nebo Volvo. Úředníci mění pravidla pro vdovské a siročí důchody a chtějí tak zachránit rodiny samoživitelů před finanční tísní během léta. Dosud totiž stát lidem peníze v červenci a v srpnu často stopnul. Problém nastával ve chvíli, kdy děti přecházely ze základky na střední nebo ze střední na výšku a neměli ještě v ruce klasické potvrzení o studiu. Sociálka proto nově schválila, že prozatím stačí poslat jen papír o přijetí na školu. Pozor ale na termíny. Tohle rozhodnutí musíte na úřad doručit nejpozději do 20. července. Jakmile pak na podzim škola začne, máte přesně měsíc na to, abyste dodali klasické potvrzení o studiu, jinak vám stát důchod zase sebere. Jednodenní výlet do Benátek se může pořádně prodražit, nově by mohl stát až 50 eur, tedy 12 stovek korun. Současný poplatek 10 eur totiž vůbec nefunguje a davy turistů neodrazuje. Nový starosta města plánuje zavést klouzavé ceny, jakmile se na konkrétní den zaregistruje moc lidí, cena lístku pro další zájemce okamžitě vyletí nahoru. Benátky úklid po jednodenních návštěvnících stojí miliony eur ročně, protože v historických uličkách a na kanálech se všechno musí uklízet ručně. Peníze by dál platili jen lidi, co ve městě nebudou spát, a to hlavně o víkendech od dubna do konce července. Zprvu bude jasno nebo polojasno, během dne od západu očekávejme přibývání oblačnosti, ojediněle večer může také zapršet, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a západě Čech kolem 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, opět se hlásí Adam Kuřica, přeji hezké sobotní ráno s datem 4. července. Svátek slaví pánové s jménem Prokop, pozdravujeme a teď už. Zase česká muzika let 60. až 80. Ostravská rodačka Marie Rotrová, písnička Lásko, voníš deštěm.

0: Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za 4 roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: 8:45, sobota, 4. červenec, jsme Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pohodové vstávání, pokud si teď dáváte třeba snídani, tak i dobrou chuť. No a za malou chvíli vám k tomu zahraju letní kino Valdemar Matuška a další, tak třeba například kouká Mirka Korn, Milan Drobný, Jiří Schellinger, no a spousta dalších zpěváků v rámci písně Hajného a dcer. Jedná se o skladbu z filmu Trhák.
0: Dnes na Českém impulzu.
2: Naše další hudební dvojce spojila muziku z roku 1966, více prozradím po půl deváté. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika, a startujeme po 19. hodině. No a když nám probíhá to fotbalové mistrovství světa, Češi už tedy na něm bohužel nejsou, my ale zavoláme známému trenérovi české fotbalové legendě Františkovi Strakovi, a to už zhruba za takových 5-6 minut. Máme minutu po čtvrt na devět a teď už letní kino, píseň Hajného a dcer.

0: 9. Posloucháte Rádio Český Impul, se přeji dobré ráno, sobota, 4. červenec, za malou chvíli. Z české muziky let 60. až 80. Karel Hála, písnička Na sedm strun budu hrát. Hostem na lince Rádia Český Impul je česká fotbalová legenda, dnes trenér a komentátor pan František Straka. Dobré ráno, pane Františku, děkuji, že jste si na nás udělal čas. O vás by se dalo říci, že jste fotbalový maniak v dobrém slova a smyslu, takže mě zajímá, jaké máte léto, věnujete ho fotbalu nebo máte i čas na jiné věci?
1: Ne, u mě to je nastavený přesně tak, jak jste říkal, člověk žije fotbalem a máme svěťák, takže to je více mě, všechno se zase točí se všechno kolem fotbalu.
0: Takže jsem to předpokládal správně. Pane Františku, my jako Česká republika jsme se na mundiál dostali po dlouhých 20 letech, pokud se nepletu. Ono, hodně už o tom bylo řečeno, napsáno, jo, viděli jsme ty naše výkony, na ten tým se snesla obrovská kritika, ostatně rezignoval i pan trenér Miroslav Koubek. Já už bych to nechtěl nějak jako dál pokračovat a patlat se v tom, protože, jak říkám, bylo to hodně řečeno, kluci to mají za sebou, neměli to rozhodně jednoduché. Mě by zajímalo z vašeho úhlu pohledu, jestli ta kritika nebyla trochu přehnaná, protože nemá být fotbal hlavně o zábavě.
1: Já vás naprosto chápu, ale jedna věc je, když se dostanete na World Cup, na světový šampionát a tím se to skončili. Já si myslím, že asi ne, my jsme v 90. roce taky tady se byli jako lvi, aby jsme se dostali do Itálie. A tím to neskončilo přece, ne? Ty přece, to je obrovský session, to je obrovská výzva k tomu, aby si pokračoval dál. To přece tady tu bandu kluků musí chytit takovým způsobem, že musí šlapat jako jeden muž. My tam přijedeme, máme skupinu, která hratelná, že to jsou špičky, my jsou špičky, Jižní Korea, OK, ale přece Jihoafrická republika, to by se měli porážet. A nakonec teda, my jsme ti, kteří tam skapali, kteří tam vůbec neuhráli. Další věc je, když vidíte ten svěťák, jak se rozjel, i těma mančaftama, který teda v uvozovkách jsou daleko, daleko pod náma, ty hráli úplně jiný fotbal, než hrajeme my.
0: No, můžeme určitě zmínit třeba i Cap Verdy, které dnes ráno o půlnoci ten zápas hrál, zaskočili Argentínu, Argentinci obhájci trofeje porazili 3-2 až v prodloužení. Pane Františku, já vám děkuji za váš čas, přeji vám hezké léto z Rádia Český Impuls, užijte si ho, určitě sledujte i nadále fotbal a my se na vás budeme těšit zase někdy příště naslyšenou. Hostem naší lince byl pan František Straka, máme za 8:55 a teď už další muzika, ale 60. až 80. Karel Hála, píseň Na sedm strun budu hrát. Hezké ráno i vám.

0: Půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní ráno. Připomínám, že stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Můžete mi napsat buď to klasickou SMSku, nebo na náš WhatsApp. Číslo je stejné 734-787-981. Dnešní den nabídne takřka na obloze úplně vše. Bude svítit slunce, skoro jasno až polojasno. Během dne se nám trošku zatáhne od severozápadu oblačnost a večer v Čechách ojediněle se může objevit i déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Máme 3 minuty po půl deváté, teď už Vítězslav Vávra, písnička Dívky z diskoték.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní ráno s datem 4. července. Na řadě je naše další hudební dvojce. A ta nás, prosím vás, přenese do roku 1966. Nabídnu skupinu Krystalky, to znamená Irenu Kubákovou, Jiřinu Menšlovou a taky Evu Fatkovou a od nich nás čeká písnička Tenhle kluk a pak nás také nemine Lékořice Václava Neckáře. To je rok 1966, teď na rádiu Český impuls máme za 2:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb jako vejce vejci.

Tři minuty po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 4. červenec. Za malou chvíli František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oslavuje 18. hrocha obojživelného buborka. V Nasavrkách na Chrudimsku začínají dny řemesel s ukázkami tradičních řemesel jako zpracování železa, odlévání bronzu, ražba mincí, výroba keramiky a textilní řemesla. Na hradě v severních Čechách, na hradě Jímlín, ať jsem přesný, začíná výstava s názvem Svět skřítků a trpaslíků. Den otevřených dveří Centra vojenské kinologie armády se koná na hradě Grabštejn na Liberecku. Na programu jsou prosím vás ukázky práce vojenských psů, prohlídky veterinární ošetřovny i komentované prohlídky tamního veterinárního muzea. Na hradě Bezděz na Liberecku posvětí kopii původní černé Madony Montserratské. Nová složka bude trvale připomínat slavnou historii tohoto hradu. Koná se při příležitosti 360. výročí přenesení sošky Černé Madony Montserratské na Bezděz. Festival Vesuv v Boskovicích na Jižní Moravě nabídne dvoudenní multižánrový hudební program na dvou pódiích s vystoupením kapely Lucie, zpěvačky Martiny Partlové nebo Kamila Střihavky. A archeopark Chotěbus Podobora na Karvinsku pořádá slavnosti živé historie Archeofest a ještě jsou nějaké akce samozřejmě v Moravskoslezském kraji. V Zoo Ostrava se koná den pro antilopu Derbyho na podporu největší a zároveň nejohroženější antilopy světa. Tolik tedy nějaké akce k dnešnímu dni. My máme 8:45 a teď už František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Přeji dobré ráno.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Hezké ráno, u zpráv přeje Honza Varga. Pětina Čechů využívá úřad práce jako přestupní stanici do důchodu. Podle nové analýzy Ministerstva práce se lidi na pracák nejčastěji hlásí přesně rok před penzí, aby finančně překlenuli poslední měsíce pomocí podpory v nezaměstnanosti. U předčasných důchodů je to dokonce ještě výraznější. Z evidence nezaměstnaných do nich odcházejí více než 2/5 lidí. Pro řadu pracovníků tak úřad práce funguje jako jakýsi most mezi kariérou a zaslouženým odpočinkem. Roli v dřívějším odchodu hrají hlavně přibývající nemoci, ztráta sil nebo nízké výdělky, zatímco lidé s vysokými příjmy naopak pracují nejdéle. Resort proto plánuje situaci řešit nabídkou zkrácených úvazků a včasnou rekvalifikací na méně náročnou práci. Češi si zvykli podávat daně elektronicky, vyplývá to z dat finanční správy. Elektronicky podali poplatníci skoro 77% přiznání k daním z příjmů. Zvýšil se také počet uživatelů portálu Moje daně. Podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho to potvrzuje, že lidé chtějí stále více využívat digitální služby.
3: Online podání je pohodlné, rychlé a bezpečné a zároveň usnadňuje plnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž.
2: Řádný termín k podání daňového přiznání uplynul ve středu o půlnoci. Udělalo tak přes 2 900 000 lidí a firem. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů po řádném termínu, tomu hrozí pokuta. Šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel přišel s novým nápadem. Chce dostat členství Česka v Evropské unii a NATO přímo do ústavy. Podle něj by šlo o jasné gesto, které spečetí naše západní směřování. Zdá se ale, že tenhle nápad je od začátku odsouzený k neúspěchu. Vládní koalice k němu zaujala neutrální stanovisko s tím, že jde o zbytečnost, protože hodnoty už máme v preambuli. Návrh navíc tvrdě naráží i v Senátu, kde proti němu paradoxně hlasuje i většina senátorů zvolených právě za TOP 09. Podle kritiků je ústava v pořádku a případné vystoupení z Unie nebo NATO mají lidé řešit raději u volebních uren. Dnes máme skoro jasno nebo polojasno, během dne ale od severozápadu bude přibývat oblačnosti a v Čechách se může večer ojediněle objevit déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a západě Čech kolem 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 9:59 opět se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní dopoledne s datem 4. července a teď už Petr Kotwald, písnička Gejzír, pojďme na to.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: Čtvrt na deset posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne. My zjišťujeme, kdo pracuje podle vás víc v domácnosti. Kolem práce v domácnosti panují různé předsudky. Každá rodina je přitom jedinečná. No a nás zajímá, jak to vidíte vy. Máme nachystanou anketu, kterou najdete už teď na našem Facebooku www.facebook.com/Český Impuls. Zatím je tam 82 hlasů, tak můžeme společně mrknout na průběžné hlasování. Vypadá to tak, že 75 z vás si myslí, že v domácnosti pracují více ženy, 6 z vás muži, mrkneme i na komentáře. Paní Věra Sebrová píše, my to měli rozdělené, já ty domácí práce a manžel práce na zahradě. Paní Dráhráš napíše, to záleží na každém člověku, nebo jak si to, kdo co chce dělat. U nás dělám víc já, protože to tak chci a když mi někdo nabídne pomoc, neodmítnu a jsem ráda. Dále koukám, že pan František Plachý píše, žena doma, já venku, dům, zahrada a zvířata. Pan Michal Plachý píše, pochopitelně záleží ve které domácnosti. Jasně, záleží ve které domácnosti. Bavíme se o tom, že každá rodina je jedinečná. Jak to máte třeba doma vy, kdo pracuje víc v domácnosti, muži a nebo ženy? www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset, teď už letní kino, píseň Jaroslava Uhlíře, Severní vítr z filmu Vrchni, prchni, přeji hezké sobotní dopoledne.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

Pamatuji, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když si řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 10:30 Český Impuls, to byla i pěkná milá vzpomínka na Jiřího Bartošku, který nám zpíval společně s Marií Rotrovou duet Klíč pro štěstí, vzpomínka v tom smyslu, že teď probíhá, pokud se nepletu, tak dokonce už 60. ročník Mezinárodního festivalu v Karlových Varech, filmového festivalu, hlavními hosty třeba hollywoodská ikona, držitel 2 Oscarů, herec Dustin Hoffman. Já už koukám na vaše zprávy ohledně počasí na náš WhatsApp, tam nám napsala paní Ivanka, která hlásí z Českého Těšína krásný den společně s panem Jindřichem a ti naměřili 17 stupňů. Tak já pozdravu do Českého Těšína, moc děkuju za zprávu a teď už si zase hrajeme muziku let 60. až 80. Jirka Korn, píseň Tvé stopy v písku, máme 9:30.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 4. července do 10. do zpráv s kolegou Honzou Vargou. Za malou chvíli Iveta Bartošová a její tichá píseň. V Praze je od dneška do pátku přerušený provoz linky metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Druhým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy.

0: Jich oslavují 250. výročí nezávislosti. My pokračujeme v hudební krasu jízdě 60. až 80. Na řadě je Iveta Bartošová a její tichá píseň.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 10. Hezké dopoledne všem posluchačům přeje Honza Varga. V Česku drasticky klesá porodnost a podle demografa Tomáše Kučery za to můžou hlavně sociální sítě. Ty totiž mladým lidem tlačí nerealistické představy o životě a ukazují jim, že bez dětí a rodiny budou krásnější, bohatší a úspěšnější. Celý svět se tak podle experta z Karlovy univerzity postupně řítí do fáze, kdy bude připadat v průměru jen jedno dítě na jednu ženu, což do budoucna znamená obří úbytek populace. Kučera navíc varuje, že v téhle situaci nepomůže ani ta nejlepší prorodinná politika státu, protože mladí se zkrátka honí za chimérou z internetu. Jedinou cestou, jak populační pokles ve vyspělých zemích vyrovnat, tak podle něj zůstává pokračující migrace, která ale do budoucna výrazně promění etnickou podobu Česka, píšou o tom Hospodářské noviny. Dobrá zpráva, dálnice D5 ve směru na Prahu už je průjezdná. Podařilo se odklidit vážnou nehodu, ke které došlo ráno. Na 30. kilometru mezi Žebrákem a Bavoriní se po 6. hodině ráno srazila dodávka s odtahovkou a jeden člověk se zranil. Dálnice byla směrem na hlavní město nejdříve úplně zavřená a tvořily se kolony. Policistům se sice už před 8. ráno podařilo zprovoznit aspoň odstavný pruh, ale tvořily se kolony. Účast Dustina Hoffmana v Karlových Varech je splněný sen, tvrdí to výkonný ředitel 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Krištof Mucha. Ten potvrzuje, že o návštěvu hollywoodské hvězdy první kategorie festival usiloval už dlouho.
1: Už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se potkali, já se na něj jako nemůžu jen nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
0: Karlovarský festival oficiálně začal v hotelu Thermal včera večer. Zahájení v režii bratří Cabanů nabídlo originální domácí i zahraniční evergreeny s texty na téma festivalu v podání Ondřeje Havelky, Dana Bárty, Jitky Čvančarové nebo Matěje Ruprta. Obsahovalo i vzpomínku na Jiřího Bartošku. Dlouholetý prezident festivalu zemřel loni 8. května. Svět se musí připravit na extrémní počasí, podle meteorologů totiž bleskově sílí obávaný klimatický jev El Niño. Světová meteorologická organizace varuje, že do podzimu s největší pravděpodobností přeroste v takzvané super El Niño. Americké modely dokonce předpovídají tak brutální oteplení Tichého oceánu, že kvůli tomu museli úředníci graficky zvětšit předpovědní tabulky. Na konci roku by tak tenhle jev mohl být vůbec nejsilnější v historii měření. Pro planetu to znamená jediné: obří riziko vln veder, ničivých záplav a naopak extrémního sucha v mnoha koutech světa. Dnes máme skoro jasno až polojasno, během dnes ale ještě bude od severozápadu více zatahovat, přibyde oblačnosti, večer se mohou objevit přehánky, naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na severu jen kolem 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme po 10. Adam Kořice je stále s vámi, přeji hezké sobotní dopoledne s datem 4. července a teď už Petr Novák, skupina George and the Beethovens, písnička Hvězdičko blízkavá. Hrozně.

0: Posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 4. července. Do půl jedenácté ještě určitě naše letní kino a v něm písnička, která zazněla ve filmu 50. Duet Duhová víla Hany Zagorové a Petra Reska. V pořadu Máme Česko rádi se budeme kochat pohledem na ušlechtilé koně. Mimo jiné se dozvíme, kdy vznikl hřebčín v Kladrubech, více už o půl jedenácté.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky,

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené sobotní dopoledne s datem 4. července. Naše další hudební dvojce nabídne ptačí písničky, více prozradím po půl jedenácté. Teď už nás ale Hana Kracíková láká do Kladrub, spolu s Mirkem Tauzikem nám představí místní chov ušlechtilých koní. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, úvod je váš.
3: Hezký dobrý den. Úvod tedy zasvětím představení samotných koní. Kladrubáci jsou buď vranici nebo bělouši, ale i ti se rodí tmaví. Používají se především při slavnostních příležitostech zapřežení do kočáru. Slouží jízdní policii nebo také léčí, protože jsou klidní a tak jsou také vhodní pro hypoterapii.
2: Bělouši a vraníci vyrůstají odděleně, tmavé koně by zájemci našli v hřebčině ve Slatiňanech, v každém mezi 2 a 3 sty koňmi. Část chovu se nachází ještě necelé 4 kilometry od Kladrub v Selmicích. Cesta tam vede Lipovou aleji, kterou tu postupně omlazují.
3: Ale to ještě není všechno. Ke hřebčinu patří ještě Heřmanův městec se svojí sbírkou památkově chráněných sedel, postrojů nebo uzdění.
2: Historie kladrubského hřebčína sahá hluboko do 16. století. Za císaře Maximiliána II. Vznikl hřebčinec, který ještě známější císař Rudolf II. Nechal povýšit na císařský dvorní hřebčín.
3: Ale nezapomeňte na to, že císař si v Kladrubech také nechal postavit zámek. No a kdo by chtěl vidět, jak to tu teď vypadá, tak má šanci. Hlavně se ale v Kladrubech nad Labem pokocháte pohledem na vznešené koně a dozvíte se o nich různé podrobnosti a některé i přímo od chovatelů.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. My si do zpráv celou do vysílání mojeho milého kolegy Ludvíka Pospíšila ještě určitě pustíme naši sobotní dopolední hudební dvojici a ta nám, prosím vás, spojila ptačí písničky. Čekají nás Ptáčata od Brontosaurů a pak nás také nemine Karel Gott, nahrávka Kdepak ty ptáčku hnízdo máš a z pohádky Tři oříšky pro Popelku. No a ptačí tematika byla zvolena protože v tento den roku 1968 začalo fungovat nové letiště v Praze Ruzyni. Přesunuli na něj pravidelné lety ze starého ruzyňského letiště, to je dnešní terminál jich. Z mojí strany je to vše, já jsem Adam Kořica, loučím se s vámi, za sebe vám přeji hezkou sobotu, i nadále si ji užijte s naším rádem, to znamená ve znamení muziky let 60. až 80. ať už vás dnes čeká cokoliv, tak vám přeji, se to vyvede podle vašich představ. No a my se uslyšíme zase zítra po 6. hodině. Budu se těšit na každého z vás. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a net, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne u zpráv přeje Honza Varga. Obří skandál kolem zrušených prázdnin pro děti z dětských domovů má dohru na ministerstvu školství. Vládní zmocněnec Štěpán Jílka si pozval na kobereček zástupce spolku Tábory Aurora, který v den odjezdu bez vysvětlení zrušil pobyt pro více než stovku dětí z 11 dětských domovů. Stát bude požadovat okamžité vysvětlení a hlavně finanční kompenzaci, protože domovy organizátorům zaplatili desítky tisíc korun. Například děti z Vrbna pod Pradědem čekali na vlakovém nádraží hodinu a půl úplně marně a jejich ředitelé už na spolek podávají trestní oznámení. Dobrou zprávou ale je, že solidarita Čechů opět zafungovala. Lidé už ve speciální sbírce vybrali pro podvedené děti přes 2,5 milionu korun, aby mohli v létě odjet jinam. Máme tu komplikaci v pražské dopravě. Ode dneška až do pátku nepojede metro na lince C v celém centru města. Kvůli modernizaci zabezpečovacího systému je úplně zavřený úsek mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Místo metra musíte naskočit do náhradních autobusů XC, které kopírují trasu podzemky a jako posilu dopravní podnik prodloužil tramvajovou linku číslo 2 z Petřinaž na Pankrác. Dopraváci tuhle obří opravu záměrně naplánovali na začátek prázdnin, kdy lidé odjíždějí na dovolené a chaty, takže je v metru nejmenší nával. Začínají dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Jde o tradiční akci v době, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Tajemník dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek Impulzu řekl, že letošní ročník je zaměřený na lékaře a zdravotní personál.
2: Spojení této akce, respektive té pouti lékařů a zdravotních sester se slavností svatých Cyrila a Metoděje, v sobě nese i takový symbolický význam. Propojuje totiž duchovní odkaz našich patronů s posláním zdravotníků, kteří dnes pokračují ve službě člověku v jeho zranitelnosti.
1: Vrcholem akce je podle Kořenka večerní modlitba za vlast, následně začne na nádvoří před bazilikou ve Velehradě benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Na něm vystoupí i hudební těleso složené ze zdravotníků z Česka a Slovenska. Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V osmi finále mistrovství světa v Miami poslal Argentínu do vedení svým 20. gólem na šampionátech a vylepšil tak vlastní střelecký rekord. Pro 39-letého Messiho to byl navíc jubilejní 30. start na mistrovství světa, což se ještě nikomu nepovedlo. Obhájci titulu z Argentiny měli ale s outsiderskými Kapverdami obří problémy a postup urvali až v prodloužení výsledkem 3-2. V dalším kole vyřazovací fáze narazí na Egypt. Máme dnes skoro jasno až polojasno, během odpoledne ale může od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se objeví také déšť, zejména v Čechách. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a západě jen kolem 20. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 11 hodin, krásné víkendové dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a první písnička ode mě, Vítě Vávra, Citronová holka.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, za chvíli promítá naše letní kino, na 7. lánu Helena Vondráčková. Kolem práce v domácnosti panují různé předsudky, každý to známe, každá rodina je přitom jedinečná. No a teď naše otázka do pranice, kdo pracuje víc v domácnosti, muži nebo ženy? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Tak kdo se víc doma stará, kdo pracuje víc v domácnosti, muži nebo ženy?
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Po 11:30 Valčík pro mámu odtančí Michal David. No a taky pro vás máme tip na odpoledne. Pavel Landovský s úsměvem zavzpomíná na odposlouchávání prezidenta Havla na Hrádečku. Víc uslyšíte přesně ve 16:45 tady na Českém Impulzu. O víkendu od 16:00 nabízíme nejlepší scénky a vtipy z vysílání Alexandra Hemaly.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radek Tomášek dospíval na Českém Impulzu, za chvíli 12. hodina přijdou polední zprávy a ještě předtím Marta Kubišová Nepíš dál v naší Impulzovic krabičce a tuhle písničku pro nás vybral Pavol Habera.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Marta Kubišová je majitelkou jedného z najosobitejších hlasov, ktoré kedy česká pop music mala. Už od prvých piesní mala omamne hlboké zafarbenie. Na pesničke Nepíš dál je to nádherne počuť. Mimochodom, takto vypadal v polovici 60-tych rokov ženský stredný prúd všade vo svete. Mal niečo v sebe zo swingovej éry, ale zároveň tam bola už aj jemná špetka rock'n'rollovej dravosti. Ak ste sa niekedy s niekým stavili, že ten hlboký mužský hlas v Nepíš dál, ktorý jej radí, co má delať, když jeho ideál patrí Petrovi Jandovi, tak ste prehrali. Keď túto pieseň počúvam, je mi ľúto tých 20 rokov, keď nemohla spievať. Koľko krásnych piesní mohlo ešte vzniknúť.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne u zpráv přeje Honza Varga. Přezdívka Montovna uráží české automobilky. Jejich zástupci si myslí, že průmysl zaměstnávající 500 000 Čechů dostal tuhle přezdívku naprosto neprávem. Prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Ján Rádiu Impuls řekl, že bychom z tuzemských výrobků dokázali složit celé auto.
2: Vyrábí se tady všechno od motorů, převodovek, sedaček, světelné techniky, skel, karosérii, prostě každý díl, který je v autě potřeba, se v České republice vyrábí.
1: České továrny dováží své díly do zahraničí, odebírají je od nich značky jako Mercedes nebo Volvo. Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo obří tender na stavbu nové oboustranné odpočívky na dálnici D11 v Jaroměře za zhruba 690 milionů korun. Vítězná firma ji musí kompletně vyprojektovat i postavit. Na každé straně řidiči najdou pumpu a celkem 75 parkovacích míst pro kamiony, osobáky a autobusy. Chybět nebudou ani kontrolní stanoviště policie. Stavit se začne ještě letos a hotovo má být v roce 2028. Silničáři navíc na D1 finišují s menší odpočívkou u Hradce Králové, která se otevře už v září a další dvě chystají na budovaném úseku směrem k polským hranicím. Celá dálnice z Prahy až do Polska by pak měla být definitivně hotová na podzim 2029. Nová pravidla pro sdílená kola v Praze v praxi selhávají a ulice dál hyzdí špatně zaparkované bicykly. Podle dohody s magistrátem sice mají cyklisté končit jízdu jen na vyhrazených místech, růžová nebo zelená kola ale běžně blokují chodníky, přechody a dokonce i parkoviště. Provozovatelé se brání, že lidi na špatné parkování v aplikacích upozorňují a hříšníkům dávají pokuty až 500 korun nebo jim rovnou mažou účty. Problém je ale i na straně města. Magistrát totiž nemá nastavený systém kontrol. V plánu je parkovací zóny v ulicích konečně jasně a jednotně vyznačit, do té doby se ale situace asi nezlepší, protože lidi v nepřehledném značení často vůbec netuší, kde můžou kolo legálně nechat. Německá koupaliště bojují s obří vlnou násilí a sexuálních útoků. Nepomáhají ani přísnější bezpečnostní opatření. Policie v posledních dnech řeší brutální rvačky a obtěžování dětí i dospívajících dívek. Nejhorší situace je teď v Hesensku nebo v severním Porýní ve Vestfálsku. Jen loni kriminalisté na koupalištích zaznamenali přes 10 000 trestných činů, od tisíců krádeží přes bitky až po tisícovku sexuálních napadení. Policejní odbory teď varují, že strážníci nejsou plavčíci a provozovatelé areálu musí okamžitě zpřísnit kontroly u vstupů. Podle oficiálních dat spolkového kriminálního úřadu mají přitom téměř 2/3 odhalených pachatelů německé občanství a drtivou většinu útočníků tvoří muži. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území bude pršet nebo se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Večer na Moravě a ve Slezsku budou srážky ustávat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Sobotní poledne a Ludvík Pospíšil. Přeju vám krásný den a mám pro vás Dalibora Jandu s písničkou Kde jsi? Kde jsi?

0: Petr Janů a Jiří Bareš právě dospívali na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. A právě teď se přineseme do pohádky Co takhle svatba princi. Je tu naše letní kino. Zpívat bude Iveta Bartošová, Karel Černoch, písničku Máme tu další dobrý den. No a jaké filmy, a nejen filmy, tak i seriály a další pořady, nabízí večerní obrazovka, tak to nám řekne Saša Hemala za pár minut v 12:30 na Českém Impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Polední vysílání Českého impulzu sobota 4. července právě dnes slaví svátek Prokop. Za chvíli budeme hrát Jiřího Korna, jeho hotel Ritz, no a právě teď dostává slovo Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: V předvečer svátku Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná Večer lidí dobré vůle Velehrad 2026. V přímém přenosu začíná ve 20 hodin na ČT2 tradiční benefiční koncert. Cesta plná symbolů a nebezpečí vede k šokujícímu odhalení. To je thriller Šifra mistra Leonarda, který začíná vraždou hlavního správce Louvru, po které je o spolupráci požádán policií univerzitní profesor a expert na náboženskou symboliku Robert Legden alias Tom Hanks. Ten se vydává na nebezpečnou cestu. Vy můžete být u toho, když navolíte ve 2020 televizi Nova, kdy začíná Šifra mistra Leonarda. Načete jedna klasika v podobě zázraků přírody, kdy nám pánové Kořen Kramár, kromě svých hostů, nabídnou i pohled do světa zvířat, která se vymykají přesnému zařazení, a prý bychom se také měli lépe zorientovat v pojmenovávání běžných pokojových rostlin. Více ve 20.15 na ČT1 v zázracích přírody. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Nějaká ta minuta a bude to 13. hodina se zprávami, taky s Linkou Haluzovou, která s vámi bude celé odpoledne. Já, Ludvík Pospíšil, vám přeju krásný víkend, mám ho ještě velký kus před sebou. No a teď mám pro vás dvě písničky z lesa v naší hudební dvojici. Nejdřív to bude skupina Katapult, Lesní manekín, a potom Helena Vondráčková, Mám ráda cestu lesní. Ode mě všechno, zítra naschledanou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Hudební dvojice
3: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Češi kašlou na geopolitické napětí a dál ve velkém vyrážejí na letní dovolené. 8 z 10 lidí má ale z cesty stejně nějaké obavy. Podle aktuálního průzkumu Ergo cestovní pojišťovny se lidé v cizině nejvíce bojí špatného počasí, nemocí, úrazů nebo dopravních komplikací na cestě. Naopak strach z bezpečnostní situace na Blízkém východě má jen necelá pětina cestovatelů. CK Čedok i skupina Der Turistik potvrzují, že poptávka po zájezdech je momentálně dokonce vyšší než loni touto dobou. Klienti sice občas kvůli opatrnosti mění destinace, letoviska ale fungují úplně běžně. Pojišťovny proto lidem pro klid na duši doporučují hlavně pojištění storna pro případ nemoci před odjezdem a kvalitní asistenční služby. Na Velehradě zástupci církví a vězeňské služby podepsali novou dohodu o duchovní službě za mřížemi. Dokument nahrazuje stará pravidla z roku 2013 a přesněji upravuje postavení kaplanů i dobrovolníků, kterých ve věznicích působí přes 250. Podle zástupců vězeňské služby a arcibiskupství je duchovní péče klíčová pro resocializaci odsouzených a pomáhá jim najít po propuštění nový směr. Služba je navíc nově otevřená i pro samotné dozorce, zaměstnance věznic a jejich rodiny. K podpisu došlo na úvod cyrilometodějských dnů lidí dobré vůle, jejichž letošním hlavním tahákem je vzácná lebka svatého Lukáše, vystavená přímo ve Velehradské bazilice. Velkou slávu chystají v Kružberku na Opavsku. Příští sobotu tady velkolepě oslaví 40 let od natáčení televizního seriálu Velké sedlo. To se tu odehrálo v roce 1986. Starosta Miroslav Klímčík Rádiu Impuls s týdenním předstihem potvrdil, že příští sobotu to bude v Kružberku velké. Přijede prý i hrázný Paliza.
2: Program je bohatý, co se týče hudby, jídla, ale také hlavně pozvání herců, a to konkrétně pana Pavla Nového, který si sebou vezme i další členy. Každopádně pan Nový bude jako hlavní osoba.
1: Pražská policie se obrací na veřejnost, hledá lidi a mezi nimi i děti, před kterými se obnažoval 28-letý muž. Jeho fotografii policisté zveřejnili na webu. Policie muže zadržela a obvinila ho z výtržnictví. Navrhla také, aby ho soud vzal do vazby. V minulosti byl muž za obdobný trestný čin už odsouzený. 29. června ale znovu běhal po Angelovově ulici v pražských Modřanech úplně nahý a pak dokonce přelezl plot areálu mateřské školy. Později se pak obnažoval ještě před jednou ženou v areálu Vosa. Se pak měl obnažovat před 11-letým a 13-letým dítětem. Muž toho ale může mít na svědomí mnohem více. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na většině území zaprší, ojediněle se objeví i bouřky, večer čekáme na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová, no a následující hodinu nám otevírá písničkou Tulak po hvězdách Petr Rezek. Příjemný poslech.

Ladislav Štajdl právě dospíval písničku Dva kohoutky. Já vám přeju krásnou červencovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Cestovatel Jirka Kolbová projel celý svět, umí o něm moc hezky vyprávět. A poví nám třeba, čím se liší zoologická zahrada v Singapuru od zoo v České republice. Poslouchejte jeho vyprávění za pár minut, no a předtím stihneme třeba Heidi Janku s písničkou Když se načančám, což je naše písnička z letního kina, z pohádky Co takhle svatba princi.

0: Přeju vám krásnou sobotu. Máme 4. července. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. A my vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Karel Gott a jeho Ráno jedu dál, ale předtím vyrážíme do světa. Máte rádi zoologické zahrady? Tak cestovatel Jirka Kolbaba navštívil jednu super zoo v Singapuru.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Čím se, Jirko, liší zoologická zahrada v Singapuru od zoologické zahrady v Praze Troji třeba?
3: Tak především musím říct, že tam je atmosféra taková typická asijská, je tam úplně jiné klima, když tam chodíme, jsme v tropech a uvidíme tam trošičku více zvířat asi než přece jenom u nás v Troji. Tady je zvířat asi přes 2240 druhů a to teď přesně nevím, kolik máme v Troji, tak doufám, že odborníci teďka mě to nevyčtou. Ale jsem přesvědčen, že to je velmi rozsáhlá zahrada, která má takový ten humánní rozměr. Viděl jsem, že všechno je opravdu v přírodě, snaží se nedávat zvířata do klecí, snaží se je oddělovat toliko příkopy, což je dneska celosvětový trend, to vím velmi dobře. Tam se dá velmi snadno dostat do té zahrady, je tam taková okružní tramvajová linka, která tě povozí a vidíš třeba varany komocké, polární medvědy, různé primáty, také zvířecí představení a je tam také atrakce pro děti, dětský svět. Viděl jsem tam největší kolonii orangutanů mimo vlastně lesy Bornea.
2: Ona ta singapurská zoo má do jisté míry hodně společného s naší zahradou ve dvoře Králové nad Labem a dlužno dodat, že jde skutečně o nevšední podívanou.
3: To jsem rád a nechal jsem si to skutečně jakoby na závěr toho vstupu, protože si myslím, že to je mimořádné. Je to takzvané noční safari, které začíná o 7:30 večer a končí kolem půlnoci a za umělého osvětlení tady můžeš sledovat noční život více jak 100 druhů zvířat. Představ si třeba slonů nebo nosorožců, žiraf, leopardů, hyen a podobně. Já jsem ale to se zúčastnil této akce ještě s jednou zvláštností, byl jsem pozván, jinak bych si to nedovolil zaplatit, bylo to velmi drahé a to je zvláštní večeře, při které tě vezou na vláčku. Ty nastoupíš na vláček, který je ale otevřený do všech světových stran a v průběhu té jízdy tím parkem a ty pozoruješ ta zvířata, je ti podávána ale absolutně opulentní, excelentní večeře.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Evropou se šíří rozsáhlá epidemie salmonelózy a na vině jsou podle všeho instantní nudle populární značky Riva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin hlásí už 106 potvrzených případů ve 14 zemích, včetně Česka. Nákaza zasáhla hlavně děti a mladé lidi. Nejméně 49 nakažených skončilo v nemocnici. V Česku se nakazilo 6 lidí, hospitalizaci ale naštěstí nikdo nepotřeboval. Zdroj nebezpečné bakterie vystopovali inspektoři na Ukrajině u výrobce Eurofood Service. Značka Riva už oznámila, že závadné šarže nudlí okamžitě stáhla z trhu, provádí rozsáhlé testy a plně spolupracuje s úřady. Lékaři varují, že otrava salmonelou se projevuje těžkými průjmy, zvracením, křečemi a vysokými horečkami. Pětina Čechů využívá úřad práce jako přestupní stanici do důchodu. Podle nové analýzy Ministerstva práce se lidi na pracák nejčastěji hlásí přesně rok před penzí, aby finančně překlenuli poslední měsíce pomocí podpory v nezaměstnanosti. U předčasných důchodů je to dokonce ještě výraznější. Z evidence nezaměstnaných do nich odcházejí více než 2/5 lidí. Pro řadu pracovníků tak úřad práce funguje jako jakýsi most mezi kariérou a zaslouženým odpočinkem. Roli v dřívějším odchodu hrají hlavně přibývající nemoci, ztráta sil nebo nízké výdělky, zatímco lidé s vysokými příjmy naopak pracují nejdéle. Rezort proto plánuje situaci řešit nabídkou zkrácených úvazků a včasnou rekvalifikací na méně náročnou práci. Účast Dustina Hoffmana v Karlových Varech je splněný sen, tvrdí to výkonný ředitel 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Krištof Mucha. Ten potvrzuje, že o návštěvu hollywoodské hvězdy první kategorie festival usiloval už dlouho.
2: Už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se potkali, já se na něj jako nemůžu vynadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
1: Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Čekáme oblačno až zataženo, na většině území zítra zaprší nebo se objeví přehánky, ojediněle i bouřky, večer čekáme na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Během dne naměříme 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první bude zpívat Petr Kotval písničku Milujem se čím dál víc.

0: Písnička Jako Robinson právě rozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už nás čeká pořad Máme Česko rádi a budeme se kochat pohledem na ušlechtilé koně. Mimo jiné se dozvíme, kdy vznikl hřebčín v Kladrubech. Ještě před odchodem ale stihneme několik písniček. Jedna z nich bude taky z našeho letního kina. Bude z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, takže už správně tušíte, že nás čekají Prachovské skály od Ivana Mládka a Ivo Pešáka.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pěkné sobotní červencové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát na Českém impulzu další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Jizva na dlani od Marie Rotrové. Ale teď už pořád máme Česko rádi. Hana Kracíková nás láká do Kladrub. Spolu s Mirkem Tausigem nám představí místní chov ušlechtilých koní.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, úvod je váš.
3: Hezký dobrý den. Úvod tedy zasvětím představení samotných koní. Kladrubáci jsou buď vraníci nebo bělouši, ale i ti se rodí tmaví. Používají se především při slavnostních příležitostech zapřežení do kočáru. Slouží jízdní polici nebo také léčí, protože jsou klidní a tak jsou také vhodní pro hypoterapii.
2: Bělouši a vraníci vyrůstají odděleně, tmavé koně by zájemci našli v hřebčině ve Slatiňanech, v každém mezi 200 a 300 koňmi. Část chovu se nachází ještě necelé 4 kilometry od Kladrub v Selmicích. Cesta tam vede Lipovou aleji, kterou tu postupně omlazují.
3: Ale to ještě není všechno. Ke hřebčinu patří ještě Heřmanův městec se svojí sbírkou památkově chráněných sedel, postrojů nebo uzdění.
2: Historie Kladrubského hřebčína sahá hluboko, do 16. století. Za císaře Maximiliána II. Vznikl hřebčinec, který ještě známější císař Rudolf II. Nechal povýšit na císařský dvorní hřebčín.
3: Ale nezapomeňte na to, že císař si v Kladrubech také nechal postavit zámek. No a kdo by chtěl vidět, jak to tu teď vypadá, tak má šanci. Hlavně se ale v Kladrubech nad Labem pokocháte pohledem na vznešené koně a dozvíte se o nich různé podrobnosti a některé i přímo od chovatelů.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pěkné sobotní odpoledne na Rádiu Český impuls. Právě Naďa Urbánková dospívala písničku Blondiák s červenou bugatkou. Za pár chvil budou 3 odpoledne, před zprávami v celou určitě ještě impulzovic krabička. Postará se o ní tentokrát Helena Vondráčková a vybrala si Studánku stříbrnou od Hany Zagorové. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Lidi si často představovali, že je to moje konkurence, ale my jsme spolu přitom nikdy neměli větší problémy. To se spíš snažilo dělat okolí, aby to bylo zajímavé. My jsme byli vždycky v pohodě. Hanka Zagorová si vždycky uměla vybrat hezký písničky. Měla výborné autory a dokonce si sama psala i výborné a přesvědčivé texty. A jestli jsem vybrala Studánku stříbrnou z roku 1976, tak proto, že je to dodnes písnička, kterou bych nazvala elegantní a průzračná.

0: Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokoních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Evropou se šíří rozsáhlá epidemie salmonelózy. Na vině jsou podle všeho instantní nudle populární značky Réva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin hlásí už 106 potvrzených případů ve 14 zemích, včetně Česka. Nákaza zasáhla hlavně děti a mladé lidi. Nejméně 49 nakažených skončilo v nemocnici. V Česku se nakazilo 6 lidí, hospitalizaci ale naštěstí nikdo nepotřeboval. Pětina Čechů využívá úřad práce jako přestupní stanici do důchodu. Podle nové analýzy Ministerstva práce se lidi na pracák nejčastěji hlásí přesně rok před penzí, aby finančně překlenuli poslední měsíce pomocí podpory v nezaměstnanosti. U předčasných důchodů je to dokonce ještě výraznější. Z evidence nezaměstnaných do nich odcházejí více než 2/5 lidí. Pro řadu pracovníků tak úřad práce funguje jako jakýsi most mezi kariérou a zaslouženým odpočinkem. Účast Dustina Hoffmana v Karlových Varech je splněný sen, tvrdí to výkonný ředitel 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Krištof Mucha. Ten potvrzuje, že o návštěvu hollywoodské hvězdy první kategorie festival usiloval už dlouho.
2: Už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se potkali, já se na něj jako nemůžu vynadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
1: Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Spojené státy americké dnes slaví 250 let své nezávislosti. Jubileum ale provází hluboký rozkol ve společnosti i čerstvá hrozba v podobě zmařeného útoku na Bílý dům. Miliony běžných Američanů nezávislost slaví tradičním rodinným grilováním.
3: Noční ohňostroje v amerických metropolích budou největší v historii USA. Oslavy také doprovází extrémní bezpečnostní opatření. Je to kvůli zmařenému útoku výbušnými drony na Bílý dům. To plánovala pětice mužů s cílem rozpoutat násilnou revoluci. Političtí aktivisté jsou v pohledu na svátek hluboce rozpolcení. Někteří levicoví politici a jejich příznivci oslavy dokonce bojkotují. Komunity sousedů, rodin a přátel se od sporu distancují. Přednost dostává tradiční grilování a oslava společných kořenů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina, plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní 8. den od skupiny Olympic. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Přeju příjemný poslech.

0: písničku Fotka právě dospívala Heidi Janku. Přeju vám krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za pár chvil nás čeká hudební kalendář, tentokrát bude o písničce S nebývalou ochotou od Marty Kubišové. Předtím ale si užijte další písničku z našeho letního kina, tentokrát bude z mého velmi oblíbeného filmu, muzikálu Noc na Karlštejně, zazní Do věží od Valdemara Matušky.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Č.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. V 60. letech Marta Kubišová naspívala jednu až roztomile rozpustilou písničku. Zavzpomíná na to s naším expertem na české písničky, Zdeňkem Sekaninou.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Paní Kubišová, vzpomenete si, kdy jste naspívala písničku s nebývalou ochotou?
3: To si myslím tu, že jsem naspívala dávno, dávno, někdy v 66-67 a režisér Jaromír Vašta ji zařadil do toho Vysílá studio A, nebo tak nějak se to jmenovalo, a tam jsem ji zpívala v takovým kočáru taženým koním.
2: A to byl jako videoklip?
3: To tehdy žádný video nebyly. Bylo to pro televizní stvárnění té písničky, no.
2: Já pokaždé, když tu písničku slyším, říkám si, že ten text pana Eduarda Krečmara je na vás, jak to říct, takový až moc rozpustilý.
3: To víte, tehdy jsem si mohla dovolit zpívat takový trošku jako jemný nebo něžný nebo roztomilý texty. Ještě v tu dobu mě lidi považovali za stejně starou jako je Helena Vašek, takže to šlo, ale já jsem byla přitom o 4 nebo o 5 let starší než oni. Takže ještě to šlo, ale pak už jako to bylo, pak už to drhlo, no, když mi přišel nějaký text takovej.
2: Tak prostě všechno má svůj čas a svůj prostor. S odkazem na český název téhle převzaté zahraniční písničky se zeptám, zneužil někdy někdo v životě třeba vaší nebývalou ochotu pomoci?
3: Nepamatuju. No samozřejmě, že takový případy v životě člověka přepadnou a že se to stane, já myslím, každému. Že potom si řekne, že jsem si tu ruku prostě radši ne tohle.
2: Tak už vás nebudu dál trápit. Raději si tuhle písničku Johna Francise Shredda a Michaela Edwina Hawkera s českým textem Eduarda Krečmara pustíme tady na Českém impulzu určitě s nebývalou ochotou.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českém impulzu právě Petr Kotval spolu se Standou Hložkem dospívali písničku Bílá královna. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice. Budou to ptačí písničky, protože v tento den roku 1968 začalo fungovat nové letiště v Praze Ruzyni. Přesunuli na něj pravidelné lety ze starého ruzyňského letiště, to je dnešní terminál Jih. No, takže jaké dvě to budou? Čekají nás ptáčata od brontosauru a potom Karel Gott a schladíme se trošku. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hezký poslech.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. V Česku drasticky klesá porodnost. Podle demografa Tomáše Kučery za to můžou hlavně sociální sítě. Ty totiž mladým lidem tlačí nerealistické představy o životě a ukazují jim, že bez dětí a rodiny budou krásnější, bohatší a úspěšnější. Celý svět se tak podle experta z Karlovy univerzity postupně řítí do fáze, kdy bude připadat v průměru jen jedno dítě na jednu ženu. To do budoucna znamená obří úbytek populace. Kučera navíc varuje, že v této situaci nepomůže ani ta nejlepší prorodinná politika státu, píší o tom Hospodářské noviny. Hasiči měli plné ruce práce na Lounsku. Dnes dopoledne vyjížděli k požáru dvou osobních aut po dopravní nehodě. Vozidla, ve kterých cestovalo 8 lidí, se srazila na silnici číslo 6 u Lubence. Přestože nehoda vypadala děsivě, v době příjezdu hasičů na místo byly už posádky z vozů venku. Záchranáři podle svého mluvčího Prokopa Voleníka ošetřili 6 lehce zraněných. Všechny převezli sanitky ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřená. Dopravu na místě řídila policie. Příčiny nehody i vzniku požáru se vyšetřují. Diváci z Chebu a Sokolova se na filmový festival Dovarů dopraví zdarma. Až k hotelu Termal jezdí speciální autobusová linka propojující největší města Karlovarského kraje. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak často speciální linky jezdí.
2: Zdravím z filmových varů. Speciální autobusy s označením F jsou součástí festivalu už léta. Novinkou, která se zkoušela minulý rok a ujala se, jsou ale linky jezdící ze Sokolova a Chebu. Jízdní řád mají vymyšlený tak, aby se návštěvníci dostali nejen do kina, ale užili si třeba i večerní atmosféru. Autobusy budou jezdit do 12. července a v případě Chebu a Sokolova jsou zdarma. Přímo ve Varech pak mají stejnou výhodu v MHD, držitelé festivalových pasů.
1: Ukrajina se může i nadále spolehnout na německou podporu. Kancléř Friedrich Merz to dnes slíbil prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Šéf německého kabinetu tak učinil v telefonátu, který politici vedli 3 dny před začátkem summitu NATO v Ankaře. Zelenský údajně také Merze informoval o následcích posledních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života, ty největší hity 60. až 80. let, na úvod Michal David a Céčka sbírá Céčka.

0: odpoledne na Českém impulzu právě dozněla písnička Evžen, lovec žen od Plavců. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na další písničku z našeho letního kina. Queen Elizabeth a Zlata Adamovská, je to melodie ze seriálu Hříchy pro pátera Noxe. No ale předtím si dáme scénku. Jakou nejveselější vzpomínku má Pavel Landovský na prezidenta Václava Havla?
1: Honili nás asi už 3 dny po té schůzce. Po té schůzce na stezce Československo-Polského přátelství, které nás udělali zátah, a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti, a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strhaný nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Říkám, ale tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i obchat. A on se vám říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co, ale zavřu z té dráty. Já jsem ho přemluvil a udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu, a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buštama a tam všecky chytli. A my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo, a říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti, nebylo tolik vidět. Přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to a já se bavím, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. No, takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já se pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim pučil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčejí, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned jsem říkal, Hargo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, no kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky. On mě říká, maringotky. A tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. My jsme šli a já furt jsem říkal, co jsem říkal už. 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nemůže kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem zase naložil a vodem se to vrátil.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Halinou Pavlovskou, která předá další ze svých dobrých rad. Týkat se bude puberťáků. Ale ještě předtím několik písniček zazní třeba A ty se ptáš, co já, od Heleny Vondráčkové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: lásko, já jedu dál, právě dospíval Josef Laufer. Na Českém impulzu si za chvíli dáme třeba ještě Celá škola už to ví od Stanislava Procházky, ale teď už mám pro vás připravenou scénku. V nic nedoufejte. No tak to je nová rada Haliny Pavlovské, jak u dětí přežít pubertu. Paní Halino, pojďte to vysvětlit.
1: Jedna má přítelkyně měla dceru a ta měla krysu. To je teď velice moderní. A chlubila se tou krysou a nosila ji do školy a schovávala si ji tam pod mikinu. Poměry na školách jsou často takové, že nám připomínají náš vlastní pubertální vzdor. A tak když dcera přinesla ze školy poznámku s textem Vycpává si prsa krysou, mé kamarádce to nedalo a do žákovské knížky napsala Nevěřím, nemá to zapotřebí. Má dcera na můj nesmělý dotaz, co chce dělat, suverénně odpověděla Hladovět. A z toho vyplývá má další rada. Když chcete přežít, tak v nic nedoufejte. Smiřte se s tím, že když naříkáte, že díky dětem skončíte v ústavu, odseknou vám. Měli jste si mě vychovat líp. Smiřte se s tím, že když si postesknete, že máte strach, jak se jim bude žít ve stáří, že vám brutálně řeknou, to ti může být fuk, to budeš přece mrtvá. Pochopte, že vaším jediným rodičovským úkolem je své děti milovat. A proto milujte je. Milujte je přesto, že jejich boty, všechny ty zdevastované děti mají martensky, které stojí přes 4000, vám zničily vaše parkety. Přesto, že děti nikdy nevynesou odpadky a rafinovaně si je hromadí ve skříni. Přesto, že tuhle děti vzali igelitovou plachtu, naházeli do ní všechny vaše potraviny a objevili se až za 3 dny. Milujte své děti a nenápadně se snažte, aby byli v teple, sité a věřili, že díky vaší lásce je v životě nemůže nic špatného potkat. Milujte je. Jsou to vaše děti. A je velmi pravděpodobné, že až budou dospělé, budou stejně dobří a stejně špatní, jako jste vy. Ještě vám řeknu staré perské přísloví. Z něj pochopíte, že ve svém údělu nejste sami. A že nic, vůbec nic, se nedá brát vážně. Protože děti jsme porodili, k ničemu se nehodili.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Tenistka Marie Bousková vybojovala na Wimbledonu postup. 27-letá rodačka z Prahy je po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové už třetí českou osmifinalistkou na turnaji. Ve třetím kole po 3 hodinách a 24 minutách zdolala Rusku Ljudmilu Samsonovou 4-6, 7-6 a 6-4. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Zítra nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
2: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít zítra i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec dnes ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i dnes jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už včera Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jihlavská zoo láká na novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Expozice se začala stavět loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou červencovou sobotu. Máme 4.7. A první písnička, která v této hodině zazní, je Levandulová od Hany Hegerové a Petra Hapka.

0: Babi Daněk právě dospíval na Českém impulzu písničku Rosa na kolejích. Přeju vám krásnou sobotu. Večer se nám pomalu, ale jistě blíží. Pokud byste se rádi podívali na něco v televizi, nevíte úplně na co, tak vydržte. Za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými televizními tipy. Předtím se ale ještě zahrajeme. Těšit se můžete na písničku Létající čestmír od Michala Davida.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Krásnou sobotu, máme 4. července a vy posloucháte Český impuls. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Za chvíli to bude třeba věnování od Lenky Filipové. Ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: V předvečer svátku Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná Večer lidí dobré vůle Velehrad 2026. V přímém přenosu začíná ve 20 hodin na ČT2 tradiční benefiční koncert. Cesta plná symbolů a nebezpečí vede k šokujícímu odhalení. To je thriller Šifra mistra Leonarda, který začíná vraždou hlavního správce Louvru, po které je o spolupráci požádán policií univerzitní profesor a expert na náboženskou symboliku Robert Legden alias Tom Hanks. Ten se vydává na nebezpečnou cestu. Vy můžete být u toho, když navolíte ve 2020 televizi Nova, kdy začíná Šifra mistra Leonarda. Načete jedna klasika v podobě Zázraků přírody, kdy nám pánové Kořen Kramár, kromě svých hostů, nabídnou i pohled do světa zvířat, která se vymykají přesnému zařazení, a prý bychom se také měli lépe zorientovat v pojmenovávání běžných pokojových rostlin. Více ve 20.15 na ČT1 v Zázracích přírody. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: před cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rádiu Český impuls právě dozněla písnička V stínu Kapradiny od Jany Kratochvílové. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na písničku Kde kdo je dál. No a tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Klíšťová encefalitida může člověka potrápit pěkně dlouho. Podle studie českých vědců téměř 45% lidí pociťovalo následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. ČTK to řekl hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených encefalitidou. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43. Nejvíc případů se vyskytuje v létě a na podzim, kdy lidé více míří do přírody. Hurvínek má za sebou náročnou výroční sezónu. Divadlo Spejbla a Hurvínka v ní hrálo v Japonsku a Spojených státech, absolvovalo také turné po českých městech a po opravách se vrátilo na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. S letos stoletou legendární loutkovou postavou všechno absolvoval herec Martin Trecha. Hurvínek podle jeho slov nespomaluje ani v pokročilém věku.
2: Ale cítím se občas trošku dřevěně. Nezapomeňte, že jsem důchodce, infantilní, takže to není už, co to bývalo, ale jedeme pořád pecky.
1: Hurvínek má teď divadelní prázdniny, ty ale dlouhé nebudou. Na scénu se s Taťuldou Spejblem, Máničkou a paní Kateřinou vrátí 25. července v Uherském Hradišti. Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před dvěma lety. Tenistka Marie Bousková se stala třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ludmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí 27-letá rodačka z Prahy na Belgičanku Alice Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku a wimbledonskou šampionku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Otto Klempíř nakonec přece jen dorazil do Karlových Varů. Uvedl to server Blesk.cz, jehož reportéři dnes ministra kultury zachytili, jak se ubytovává v Grand Hotelu Pup. Klempíř se přitom včerejšího slavnostního zahájení filmového festivalu odmítl účastnit s tím, že večer má patřit filmům a nikoli v politickým sporům a konfliktům. Narážel tak na své vystoupení před týdnem ve Strážnici, kde promluvil k účastníkům folklorního festivalu. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. K vážné dopravní nehodě došlo na Českobudějovicku. Při čelním nárazu osobního auta do stromu u Hluboké nad Vltavou se dnes odpoledne zranili 3 lidé. Jedna osoba mladší 18 let utrpěla vážná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji záchranáři letecky přepravili do nejbližšího traumacentra. Další dva zranění, muž a žena, měli středně těžká zranění. Při vědomí je záchranáři dovezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
2: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkajíc šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Na Wimbledonu dnes skončily dvě velké favoritky. Obhájkyně titulu Iga Świątecová z Polska překvapivě ztroskotala už ve třetím kole na Alexandře Ealaové. Světová trojka prohrála s 21-letou soupeřkou z Filipín 6-7 a 2-6. Stejně jako loni nepřešla na londýnské trávě přes třetí kolo také druhá nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka turnaje z roku 2022 prohrála s úřadující deblovou šampionkou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. Belgičanka se v semifinále utká s naší Marií Bouskovou. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu.

tolik, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server Aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Praha je na 6 dní bez velké části metra na trase C. Nejsložitější přestup na náhradní autobusy XC jezdící ode dneška po magistrále přes centrum metropole zažívají lidé na hlavním nádraží. Nejdelší přestupy na ně pak čekají na Florenci při sestupu po schodech z magistrály a u stanice metra Vltavská, kde musí zdolat přechody bez semaforů. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Metro nejezdí v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání ode dneška do pátku 10. června. Kvůli opravě trati a modernizaci zabezpečovacího zařízení. Klášter Plasy v západních Čechách otevřel své brány. Lidé můžou po několikaleté pauze vyrazit na výběrový prohlídkový okruh. Na jeho zhruba půlhodinovou návštěvu láká plaský kastelán kláštera Pavel Duchoň.
2: Je to krátký okruh do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme.
1: Hodinový stroj v Plasích musí každý den natahovat hodinář, vystoupá u toho přes 100 schodů a pak ještě musí vytáhnout do 10 metrů závaží. To je přitom těžké jako jezdecký kůň. Ukrajina se může i nadále spolehnout na německou podporu. Kancléř Friedrich Merz to dnes slíbil prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Šéf německého kabinetu tak učinil v telefonátu, který politici vedli 3 dny před začátkem summitu NATO v Ankaře. Zelenský údajně také Merce informoval o následcích posledních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Klíšťová encefalitida může člověka potrápit pěkně dlouho. Podle studie českých vědců téměř 45% lidí pociťovalo následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. ČTK to řekl hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených encefalitidou. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43. Nejvíc případů se vyskytuje v létě a na podzim, kdy lidé více míří do přírody. Hurvínek má za sebou náročnou výroční sezónu. Divadlo Spejbla a Hurvínka v ní hrálo v Japonsku a Spojených státech. Absolvovalo také turné po českých městech a po opravách se vrátilo na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. S letos stoletou legendární loutkovou postavou všechno absolvoval herec Martin Trecha. Hurvínek podle svých slov nespomaluje ani v pokročilém věku.
2: Ale cítím se občas trošku dřevěně. Nezapomeňte, že jsem důchodce, infantilní, takže to není už, co to bývalo, ale jedeme pořád pecky.
1: Hurvínek má teď divadelní prázdniny, ty ale dlouhé nebudou. Na scénu se s Taťuldou Spejblem, Máničkou a paní Kateřinou vrátí 25. července v Uherském Hradišti. Jihlavská zoo láká na novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Expozice se začala stavět loni v listopadu. Stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Zemědělci na Slovensku počítají ztráty kvůli počasí. Sucho bude mít u našich sousedů negativní dopady na výsledky sklizně. V některých lokalitách hlásí farmáři výpadky až 50%. Ve špatném stavu je zejména cukrová řepa a kukuřice v oblastech bez závlah.
3: Poľnohospodári sa tešia, že je žatva, no výnos obilnín nebude taký ako v lani. Narastajú obavy, či bude dostatok krmovín a v akej kvalite. Problémom sú oblasti bez závlah. Vláda chce cez projekt verejno-súkromného partnerstva PPP zainvestovať obrovskú sumu cez 12 miliard korún do výstavby a modernizácie závlahových systémov. Poľnohospodári by tieto zariadenia mali určitý čas v nájme a po uplynutí lehoty by prešli do vlastníctva štátu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Prvoligové fotbalové kluby ladí formu na příští sezónu. Pražská Sparta dnes v úvodním utkání letní přípravy porazila druholigovou Opavu 4-1. V dalších zápasech Liberec pouze remizoval s pražskou Duklou 2-2. S druholigovým soupeřem se rozešly smírně i Teplice, které hrály s Příbramí bez branek. Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4-2. Mladá Boleslav zvítězila 3-0 nad Žižkovem a Olomouc 2-1 nad Banskou Bystricí, stejně jako Hradec Králové nad rezervou Sparty. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Otoklempíř nakonec přece jen dorazil do Karlových Varů. Uvedl to server Blesk.cz, jehož reportéři dnes ministra kultury zachytili, jak se ubytovává v Grand Hotelu Pub. Klempíř se přitom včerejšího slavnostního zahájení filmového festivalu odmítl účastnit s tím, že večer má patřit filmům a nikoli v politickým sporům a konfliktům. Narážel tak na své vystoupení před týdnem ve Strážnici, kde promluvil k účastníkům folklorního festivalu. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. K vážné dopravní nehodě došlo na Českobudějovicku. Při čelním nárazu osobního auta do stromu u Hluboké nad Vltavou se dnes odpoledne zranili 3 lidé. Jedna osoba, mladší 18 let, utrpěla vážná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji záchranáři letecky přepravili do nejbližšího traumacentra. Další 2 zranění, muž a žena, měli středně těžká zranění. Při vědomí je záchranáři dovezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Klášter Plasy v západních Čechách otevřel své brány. Lidé můžou po několikaleté pauze vyrazit na výběrový prohlídkový okruh. Na jeho zhruba půlhodinovou návštěvu láká plaský kastelán kláštera Pavel Duchoň.
2: Je to krátký okruh do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme.
1: Hodinový stroj v Plasích musí každý den natahovat hodinář, vystoupá u toho přes 100 schodů a pak ještě musí vytáhnout do 10 metrů závaží. To je přitom těžké jako jezdecký kůň. Zámek Kunín na Novojčínsku vystavuje jedinečnou kolekci šlechtických klobouků. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských aristokratických rodů.
3: Skutečným unikátem je civilní klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, následníka rakousko-uherského trůnu, který zemřel rukou atentátníka v Sarajevu. Pozoruhodné jsou ale třeba i lovecké přilby, koupací čepice a klobouky knížat Lichtensteinu, Kinsky, žerotínů a dalších rodů. V takovém rozsahu sbírka ještě nikdy nebyla vystavena. Po válce a znárodnění šlechtického majetku byly textilní fondy svezeny na zámek Jemniště u Benešova. Kolekci klobouků pak před jistým zánikem zachránil převoz do Kloboučnického muzea v Novém Jičíně. Tam leželi v depozitáři. Eva Panošová, Rádio Impuls, Kunín.
1: Na Wimbledonu dnes skončily 2 velké favoritky. Obhájkyně titulu Iga Świątecová z Polska překvapivě ztroskotala už ve 3. kole na Alexandře Ealaové. Světová trojka prohrála s 21-letou soupeřkou z Filipín 6-7 a 2-6. Stejně jako loni nepřešla na londýnské trávě přes 3. kolo také 2. nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka turnaje z roku 2022 prohrála s úřadující deblovou šampionkou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. Belgičanka se v 8. finále utká s naší Marií Bouskovou. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
3: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkajíc šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
1: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
2: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
3: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchballu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj vykoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.

slunce, něco kem v pořádku.

Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký

0: český herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
1: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
0: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
2: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkajíc šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
0: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
1: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o